92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,3

0: No.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. října. Tento den roku 1869 se narodil indický politik a vůdce Mahatma Gandhi. Zemřel 30. ledna 1948. Ročník 1945 je americký zpěvák a skladatel Don McLean, kterého proslavila hlavně skladba American Pie. Roku 1948 se narodila americká módní návrhářka a designérka Donna Karan. Ve stejný den i rok také český herec Petr Štěpánek.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dnes je pátek 2. října, 1 minuta po 6. hodině.
1: Relax Radio.
0: A maličko se zatahuje obloha. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teplota 24 stupňů v západní polovině Čech, maximálně 21. A na horách se ochlazuje, v 1000 metrech na horách 15, na Šumavě 18 stupňů Celsia. Pokud bude pršet, tak na západě a severozápadě Čech maximálně 2 mm na metr čtvereční. No a nad tím vším se proletíme, když dostaneme křídla od skupiny Like It.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění na dopravní nehodu, máme kousek od Rakovníka na silnici 237, spojnice mezi Rakovníkem a Novým Strašecím. Dejte pozor u odbočky na Lužnou, tady se stala dopravní nehoda dvou osobních aut.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

Let's get married, novinka Miley Cyrus, která nabádá, pojďme se vzít, pojďme být svoji z nového 10. alba Buzz Persuades. Videoklip k téhleté písničce se odehrává, natáčel se v Los Angeles, odehrává se v krásných kulisách hotelu Chateau Marmont a vedle samotné zpěvačky Miley Cyrus v ní účinkuje taky její partner Max Morando. Tahleta písnička by určitě neměla chybět ve vašem svatebním playlistu.

Vaše cesty mohou vést na hotel Kladno, kde máme kavárnu Rádia Relax. A hrajeme 80. 90. československý pecky, jako třeba i tady Like It. No a pak pokračujeme až do rána v klubu Rádia Relax na hotelu Kladno. Backstreet Boys, to jsou 90.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: 6 hodin 27 minut, pokud hledáte lásku, tak máme pro vás písničku Woke Up In Love právě teď na rádiu Relax. Stalo se vám někdy taková situace, že jste se probudili zamilovaní z ničeho nic? No, možná nějaké osvícení vyšší moci, tak ať nás provází jenom ty dobré vyšší moci v pátek 2. října.
1: S Relaxem se vstává líp.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teplota 24 stupňů, v západní polovině Čech maximálně 21. Máme tady další letce, už tady byly Like It, kterým přistřihli křídla, a teď ještě skupina Street 69, která letos slaví 20. narozeniny a představí nám Život z větší výšky.

0: Relax.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
1: S Relaxem v pohodě na cestě.
2: Relax Radio.
3: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si.

Život z větší výšky, to je skupina Street 69, která letos slaví 20. narozeniny. A frontman téhleté kapely Jirka Strážnický říká, k této písničce chtěli jsme nahrát věc, která lidem připomene, že ty největší problémy jsou z dálky často vlastně docela malé. Je to o svobodě, o životě, o tom umět se pořádně nadechnout, takže pojďme se pořádně nadechnout, ať ten dnešek pátek 2. října taky hezky klapne. Let's

0: servis.
1: Relax Radio.
2: Dopravní servis.
3: Dopravní nehoda se stala dnes ráno nedaleko Rakovníka, je to nehoda dvou osobních aut. Pozor na silnici 237, spojnice Rakovník Nové Strašecí a Úlužné na křižovatce se stala tahle ta dopravní nehoda, střet dvou osobních aut. Jak to tam vypadá aktuálně, jestli je to průjezdný, pokud budete moct, pošlete info na linku řidičů 606 736 736.
1: Relax Radio.
2: Rakovník 97,4 FM.
1: 97,4 FM.

0: About That Bass, Meghan Trainor, je předlohou pro Boky jako skříň Evičky Farný. Tak podle téhleté písničky to vzniklo, ale teď odbočím úplně k jiné zpěvačce, a to konkrétně k Raduze. Raduza bude mít v Kladě koncert 20. listopadu. A já mám tady pro vás do příští hodiny soutěž o dvě vstupenky na Raduzu.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Byla klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 606-736-736 je číslo k nám do studia. Připomínáme dopravní nehodu, která se stala nedaleko Rakovníka, a to strážka dvou osobních aut, která je u odbočky na Lužnou. Ale za chvilku se podíváme dál na silnice a přejeme hlavně šťastnou cestu bez nehod. Máme pátek, tak ať si užijeme víkend v pohodě.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606-736-736. Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Aktuálně taky posíláte dopravní informace z Prahy. Křižovatka u Chrášťan na Pražském okruhu. Je to ve směru na D7, ve směru k Ruzini. Dejte pozor, počítejte se zdržením, kde se stala dopravní nehoda. Přesný čas, 7 hodin 1 minuta.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Počasí dnes bude polojasné až oblačné, hlavně v západní polovině Čech, a má být až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat, maximální teplota pro Českou republiku dnes 24 stupňů, pro západní polovinu Čech maximálně 21. No a tady mám písničku plnou auťáků, jejíž videoklip se natáčel taky v České republice, konkrétně v Praze. Rihanna.

0: 2. října napovídá, že blahopřejeme k svátku Olivy a Oliverovi. Užijte si dnešní den.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. října. Tento den roku 1869 se narodil indický politik a vůdce Mahatma Gandhi. Zemřel 30. ledna 1948. Ročník 1945 je americký zpěvák a skladatel Don McLean, kterého proslavila hlavně skladba American Pie. Roku 1948 se narodila americká módní návrhářka a designérka Donna Karan. Ve stejný den i rok také český herec Petr Štěpánek.

0: Larsa.
1: Zpěvák Tarkan rozdává úsměvy, ne úsměvy, polibky a možná i úsměvy, ale polibky všemi směry. Úsměvy rozdává někdo jiný a na to se ptám, protože právě dnes máme Světový den úsměvu a je to soutěžní otázka a my budeme rozdávat ne úsměvy, polibky, ale dvě vstupenky na koncert Raduzy, který bude v Kladně v kladenském kině Sokol 20. listopadu, kde vystoupí Raduza v jedinečném solovém koncertu. Bude to určitě zajímavý, bude to v podvečer a vy tam můžete být s rádiem Relax. Dvě vstupenky jsou ve hře. A když jsem mluvil o úsměvu, dnes je Světový den úsměvu, napište na 606 736 736 nebo WhatsApp zprávu, kdo se na vás naposledy usmál. Kdo vám dal ten poslední úsměv? A proč je dnes den úsměvu? Vlastně to odstartovalo v prosinci 1963, když americký grafik Harvey Ball vytvořil ikonický žlutý kruh s tečkami a úsměvem pro kampaň na zvýšení morálky v pojišťovně. Tak vzniknul první žlutý grafický smajlík v prosinci 1963. Ten počítačový digitální emotikon, ten byl až 19. září 1982. Ale právě rok 1963 Harvey Ball odstartoval 2. říjen jako Světový den úsměvu. Kdo se na vás naposledy usmál?
2: Relax Radio. Ranní soutěž.
3: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: Posílejte SMSky, WhatsApp zprávy, vaše vzkazy na 666-736-736. Tady mám třeba SMSku od Petry z Kladna. Naposledy se na mě usmála dcera dnes ráno, když jsme šli do školky. Jestli pak se bude usmívat i odpoledne. Martina z Braškova, dobré ráno. Naposledy právě teď se na mě usmála kolegyně, jsem totiž domů z noční dvanáctky a to je pořádný důvod k úsměvu.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 7.32.
1: Relax Radio.
0: Počasí bude převažovat polojasné, ale až oblačné, hlavně v západní polovině Čech zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky, později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat a snad se nám vyjasní na víkend. Nejvyšší odpolední teplota pro Českou republiku 24 stupňů, západní polovina Čech maximálně 21, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě klesá maličko teplota oproti předchozím dnům na 18 stupňů Celsia. No a pro nespáče, pro ty, kteří jsou třeba po 12, tady máme písničku od Miráje.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 7:36, jdeme na silnice, teď konkrétně třikrát do Prahy. Na Pražském okruhu u křižovatky nebo přímo na křižovatce, jak jsou Chrášťany, jede se na Zličín anebo D5, tak ve směru k D7 se stala dopravní nehoda, osobní auto narazilo do dopravního značení. Osobní auto se srazilo s tramvají v Košířích v ulici Podbělohorská a pozor na jižní spojice, pokud projíždíte nebo přijíždíte do Záběhlic, tady se stala dopravní nehoda, srazila se 3 nákladní auta a osobní, takže tady to bude na díl.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

Světový den úsměvů je právě dnes, 2. října. Kdo se na vás naposledy usmál, na to se ptáme do 8. hodiny. Posílejte vaše úsměvy na číslo 606 736 736 a soutěžíte o 2 stupenky na koncert Raduzy, zpěvačky, která bude na kladenské domovské scéně v kině Sokol 20. listopadu. Od 19.30 bude to jedinečný solový koncert. Proč? Protože po mnoha letech úspěšné spolupráce s doprovodnou kapelou se Raduza rozhodla vrátit ke svým písničkářským kořenům a vystoupit chce paralelně v solovém programu. V jehož rámci představí průřez svojí dosavadní tvorbou, ale taky představí písničky úplně nové. Takže to bude určitě zajímavý koncert 20. listopadu v kladenské kino Sokol a 2 vstupenky máme tady připravené na 8. hodinu.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. K dopravní nehodě došlo nedaleko Loun na spojnici na silnici mezi Býtozepsí a Břevany. Se srazily dvě dodávky. Nehoda je bez zranění, bez úniku pohonných hmot nebo nějakých kapalin, takže hlavně počítejte se zdržením a s opatrným průjezdem nedaleko Býtozepsí.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na Lomsku jeďte opatrně. U Býtozevsi mezi Býtozevsí a Břvany se srazily dvě dodávky, počítejte se zdržením. V Praze pak máme upozornění na dvě dopravní nehody, jedna v ulici Podbělohorská, kde se srazilo osobní auto s tramvají a potom na jižní spojice. Na té jižní spojice je to v Záběhlicích a tam se srazila tři nákladní auta s osobním.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8 hodin je přesně teď.
1: Vodojem Odolena Voda dál nemá pitnou vodu a Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní. Hezké říjnové ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Voda z vodojemu Odolena Voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí zhruba s 15 tisíci obyvateli. Kontrolní rozbory sice už vyšly dobře, vodárny ale chtějí mít 100% jistotu, že se nadlimitní hodnoty olova znovu neobjeví. Dál proto probíhá proplachování sítě. V ulicích jsou cisterny s pitnou vodou. Kontaminaci mohl způsobit průsak z nepovolené skládky, víc zjistí policie. Cyklostezka z Chrášťan do Rudné, Drahelčic a dál směrem na Beroun by mohla být hotova v roce 2028. Kraj i obce její výstavbu aktivně podporují. Největší část trasy povede přes území Rudné, která bude hlavním koordinátorem přípravy. Pomník obětem první světové války stojí v Králově dvoře Zahořenech 100 let. Kulaté výročí oslavil před pár dny. Loni navíc prošel obnovou. Během ní vedle přibyl i strom. Ten by se v budoucnu měl stát místním vánočním stromem. Současný zasahuje do elektrického vedení. 48,58 za naftu, 45,92 za naturál. To jsou dnešní maximální ceny paliv. Stanovilo je ministerstvo financí. Za kolik budou smět čerpací stanice prodávat o víkendu, se dozvíme dnes. Tramvaje se do horní části Václavského náměstí vrátí v červnu. Naposledy kolem koně projeli v roce 1980. Koleje už jsou položeny, zbývá dodělat povrchy a troleje.
2: Sport.
1: Velkou Pardubickou poběží jen 10 koní, méně účastníků měla naposledy v roce 1993. Slavný dostih měří 6900 metrů, letos se poběží v neděli 11. října.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí dnes čekáme oblačno až polojasno, na západě i zataženo. Teploty dál příjemné, vystoupají na 18 až 21, místy i na 23 stupňů Celsia. V říjnu jsme v minulosti zažili i tropický den, jak říká Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V Litvínovicích u Českých Budějovic byla 4. října 1929 naměřena maximální teplota plus 30,3 stupně Celsia, to znamená, byl tam zaznamenán takzvaný tropický den. Nejnižší teplota pak byla naměřena na Rokycké slati 21. října 2009 a to minus 19,9 stupně Celsia.
1: V říjnu ale může silně mrznout i v nížinách.
3: Důkazem toho budíš minimum z Valašského Meziříčí 31. října 1920, kdy teplota klesla na minus 14 stupňů Celsia.
4: Tak snad v říjnu nezmrzneme. MiG-21 už letí nestálá.

0: Světový den úsměvu je právě dnes 2. října. Teď máme přesně 8 hodin 13 minut a za chvilku budu telefonovat někomu a předám cenu, a to jsou 2 vstupenky na vystoupení Raduzi v Kladně v kladenském kině Sokol 20. listopadu. Alžběta píše: mně se právě teď usmál můj kocourek Matýsek. Nebudete věřit, ale i kočičky se umí usmívat, nejenom lidi, ale i kočičky, a ten náš i zpívá, když ví, že dostane masíčko. Mějte krásný den, píše Alžběta, tak je přejeme, Alžběto, je krásný nejenom dnešní den, ale celý víkend. A zajímalo by mě, co třeba, když mu neseš masíčko, jakou písničku ten Matýsek zaspívá.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Světový den úsměvu je právě dnes. Ptal jsem se, kdo se na vás naposledy usmál, a teď máme jeden úsměv z Braškova od Martiny, která má za sebou 12, takže právě jsem jí probudil, to asi nebudou úsměvy. Martino, hezký den, ahoj.
1: Hezký den, úsměvy jsou pořád i po probuzení.
0: Po probuzení, s úsměvem. Kdo tebe dneska naposledy, kdo se naposledy usmál na tebe?
1: No naposledy to byla kolegyně právě v okamžiku, když ses na to ptal.
0: Jo, takhle.
1: No, protože nám končila 12, když jsme domů, tak jsme se smáli.
0: Tak to jste se krásně smáli a budeš se smát i, a já nevím, jestli vezmeš kolegyni, ale může vzít kohokoliv na koncertu Raduzy, určitě to bude prima. 20. listopadu bude Raduza solo koncert mít v Kladně, v kladenském kině Sokol, a ať už vezmeš kohokoliv, máš 2 vstupenky. 20. listopadu, jo, není to v říjnu, je to 20. listopadu v podvečer, takže někoho asi vezmeš. Předpoklad.
1: Takže paráda, určitě paráda.
0: Tak já ti přeju dobrou noc, hezký víkend.
1: Děkuju.
0: A ještě vydrž na telefonu. Jo, měj se hezky, ahoj.
2: Relax Radio Kladno, 92,3 FM.

0: když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala v centru Prahy v ulici Sokolská mezi křižovatkami ulic Rumunská a Tyršová. Se srazilo osobní auto se sanitkou.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Právě na devátou připravuje David. Pátek, víkend je před námi. Pojďme ho protancovat. V klubu Rádia Relax startujeme dnes i zítra ve 22 hodin.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění na dopravní nehodu máme v Praze, nedaleko Písnice, v ulici Podchýšská. Havarovalo nákladní auto, které sjelo do příkopu. Na místo nehody jede teď policie.

0: Pojďme na zprávy přesně v 9:00.
1: Na Mělnicku včera bylo téměř 26 stupňů a Petr Bříza možná povede světový hokej. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Tuhani na Mělnicku včera bylo 25,9 stupně Celsia. Tamní stanice si tak zapsala nový rekord pro 1. říjen. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. V Českých Budějovicích bylo dokonce přes 26. Babí léto bude pokračovat i v dalších dnech. Kladenské naučné středisko ekologické výchovy Čapárna má novou moderní budovu s učebnou. Za město mluvčí Vít Heral.
3: Funguje od září, kontakt dětí s přírodou je opět o něco příjemnější. Město současně připravuje i revitalizaci sousedního vodního parku, který před časem odkoupilo. Prvním krokem byl náročný úklid a nezbytné opravy.
1: Kladenská záchranná stanice pro zvířata Aves má zároveň nové voliéry pro čápy.
3: Umožní jim kvalitnější život. Nově je tu možné vidět i orla mořského. Stálicí jsou vidry, ovce, kozy nebo kuny. 2 roky tu pobývá i krásný jelen evropský.
1: Hudební festival Metronom Prague po 10 letech končí. V minulosti na něm přitom vystoupili třeba Sting nebo Alanis Morissette. Další ročník ale nebude kvůli nedostatku diváků a dlouhodobých strategických partnerů. V metropoli už dříve skončil i Prague City Festival. Místo drahé kabelky raději luxusní boty. Kabelky totiž podle webu The Wall Street Journal podražily natolik, že se zákazníci u dané značky raději obrací na luxusní boty. Podle řady stylistů navíc boty dotvářejí celkový vzhled víc než kabelka.
2: Sport.
1: Petr Bříza chce vést světový hokej. Bývalý brankář je mezi 9 kandidáty na post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Jestli uspěje, se dozvíme už dnes.
2: Relax Radio. Časí.
1: Pátek dál převážně s velkou oblačností, aktuální teploty kolem 9-10 stupňů se postupně zvednou na 18 až 21, místy je 23 stupňů. Potěší i víkend, v sobotu modrá obloha a 21 až 24, v neděli jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti a 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Víkend je před námi, užijte si páteční dopoledne s Terkou v rytmu Reggae Ace of Base.

0: Dopolední Café Time startuje v 9 hodin a 11 minut k tomu. Stáváte s námi nebo si užíváte dopoledne? No a dnes máme 2. října. Ano, už je to tak, máme říjen, čas utíká jako voda. No a dnes nám slaví svátek Olivie a Oliver. Já jednoho Olivera konkrétně znám, tak doufám, že si dnešní sváteční den užije, i když je nemocný. No a zároveň dneska slaví narozeniny Sting. Slaví 75. a to je ten důvod, proč právě písničku Shape of My Heart právě teď slyšíte pode mnou. Tak zkuste si dnes poslechnout Stinga, protože to, že mu je 75 let, vlastně vůbec není znát, ale na jeho tvorbě možná trošku jo. Tak přejeme i jemu všechno nejlepší, no a vy stávejte s námi.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová. Relax.
2: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Miau.
1: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.

Postupem času velké fotbalové hvězdy opouštějí reprezentace. No, to jsem zvědavá, kdo tam zůstane a na koho se budeme dívat a kdo bude novými ikonami. Každopádně Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o svém odchodu informoval bez dalších podrobností. No a spekuluje se o konfliktu s portugalským trenérem Jesusem. Tak snad ten spor nebude vypadat tak, že se ještě budou soudit, to bych nepřála ani jednomu. Každopádně, jak už jsem říkala, jsem zvědavá, kdo v těch reprezentacích bude a kdo bude novými ikonami pro mladé fotbalisty.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu od sjezdu na Zličín až po Ořech je velká kolona. Zdržíte se tam zhruba na 20 minut, tak s tímto zdržením prosím počítejte. Pak tady máme taky kolonu na D5C od 4. kilometru do 2. kilometru ve směru do centra Prahy. No a mezi Podkozím a Svárovem, tak tam se zdržíte taky. To jsou kolony, tak s nimi počítejte, a kdybyste věděli o nějakých větších komplikacích nebo naopak o nějaké měření, tak nám dejte prosím vědět na číslo 606 736 736. Jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě.

0: Popová hvězda Sombr míří do Prahy, zahraje už příští rok a právě tahle americký zpěvák a skladatel přiveze svoje celosvětové turné You Are The Reason. World Tour do pražské O2 Areny, kde vystoupí 19. května 2027. Pokud máte tohoto zpěváka rádi, tak ten oznámil koncert navazující na vydání čerstvého single My Body Isn't Ready. No a evropská část turné odstartuje už 8. května 2027 v norské Unity Aréně v Oslu a po zastávkách v Německu, Francii, Nizozemsku, Rakousku, Belgii, Švýcarsku a Skandinávii vyvrcholí 22. června v Londýně v The O2. Takže pokud máte rádi tohoto zpěváka, tak určitě na něj zavítejte do O2 Areny. Věřím tomu, že to bude velká podívaná a skvělý poslech. No ale aby jsme nemuseli čekat až na jaro 2027, tak si ho dáme už teď na relaxu.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Turista objevil v luxusním hotelu v Brně pod postelí cizího muže. Nikdo neví, jak se tam dostal. Tak to zní nadpisy článků. No a co se vlastně stalo? Thajský návštěvník se ubytoval v 5hvězdičkovém hotelu v Brně, když si všiml prstů vyčnívajících spod postele. Zjistil, že tam není nic nadpřirozeného, schovával se tam pouze cizí muž. Vyděšený turista z pokoje utekl pro pomoc a mezi tím muž vylezl spod postele a utekl z hotelu. Na místo dorazila policie, ale podezřelého už nezastihla. Protože nic neukradl, tak vlastně nebylo co vyšetřovat. Tak tento kuriozní případ za mě se může stát jedině v Brně.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Tři minuty po desáté hodině posloucháte Radio Relax a my vám přinášíme zprávy.
1: Neratovice mají parkovací dům a Finsko vysokou nezaměstnanost. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Neratovický parkovací dům je otevřen, řidiči ji mohou využívat od včerejška, jak říká mluvčí města Barbora Walterová.
3: Nabízí celkem 420 parkovacích míst, toho 234 míst v režimu P plus R. Parkování je nyní zdarma. Přibližně prvních 6 měsíců bude parkovací dům fungovat ve zkušebním režimu. O budoucí výši parkovného následně rozhodne nové vedení.
1: Neratovický parkovací dům je mezi Teskem a úřadem práce. Pěší cesta z Rudné do Jinočan je kompletně hotová. Před pár dny byl doplněn finální povrch zjemného materiálu. Zajistí pohodlnější a bezpečnější průchod. Město s jeho položením záměrně čekalo, až se nedávno vybudovaná podkladová vrstva dostatečně usadí. Zaokrouhlování celkové částky na celé koruny je možné jen u plateb v hotovosti. Při použití karty musí být účtována přesná částka. Někteří obchodníci na to ale podle České obchodní inspekce zapomínají. Čojka zároveň upozorňuje, že za platbu osobní platební kartou nesmí být účtován žádný poplatek. U firemní karty už ale být účtován může. Česko má v Evropské unii nejnižší nezaměstnanost. Za námi je podle Eurostatu Slovinsko a Malta. Nejhůře na tom naopak je Finsko. Bez práce je tu více než 10% obyvatel. O moc lepší situace není ani ve Španělsku.
2: Sport.
1: No a zítra hrajeme se Španěli. Národní fotbalovou reprezentaci čeká další zápas v Lize národů. Tentokrát změříme síly s nejtěžším možným soupeřem. Španělé jsou úřadujícími mistry světa i Evropy. Duel na Pyrenejském poloostrově začíná zítra ve 20:45.
2: Relax Radio.
1: Pracovní týden dnes skončíme s oblačnou až polojasnou oblohou, místy se může objevit i zataženo. Teploty nejvýš mezi 18 až 21, místy i 23 stupňů Celsia. Zítra, tedy v sobotu, modrá obloha a 21 až 24, v neděli postupné přibývání mraků a 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Tak Davide, ty jsi dneska říkal polojasno a možná i zataženo. Takže slunce dneska může mít tak maximálně v duši.
4: Vkladně jedu a města mají.
0: Tak společně s Nightworka s námi jeďte klidně vkladně. Tak poslouchejte Radio Relax a zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: David Latovský.
5: David Latovský.
2: Relax.
5: Relax Radio.

0: Dnes se na rádiu Relax v Café Timeu budeme bavit o práci. Ale ne o jen tak ledajaké práci. Budeme se bavit o práci, kterou nikdo moc nechce dělat, i když je poměrně dobře placená. Napadá vás, o jakou práci by se mohlo jednat? Napište mi na 606 736 736. Pobavíme se teď tady spolu o tom. Mám pro vás připravených 5 prací, které možná některé z nich ani nevíte, že existují. Každopádně, jak už jsem říkala, dobře se za ně platí a moc je lidi nechtějí dělat.
1: Café Time. Relax Radio.

0: 10% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

byl Marshmallow, Ellie Goulding a jejich písnička Save My Love. No a my se jdeme podívat na slibované práce. My se totiž tady bavíme dnes dopoledne o dobře placených pracích, ale nikdo je moc nechce dělat. Tak mám tady třeba jaderného potápěče. Ty provádějí inspekce, údržbu a opravy pod vodou v chladících nádržích, reaktorových nádobách a potrubních systémech. Mám tady dokonce k tomu i obrázek, no a ten obrázek vypadá tak, jako že je to nádrž, do které se úplně potápět nechcete. Pak tady máme taky pyrotechniky. To je taky poměrně neoblíbená práce, protože ty samozřejmě zneškodňují výbušniny a starají se o to, aby nic nebouchlo, když zrovna nemá. No a k potápěčům se ještě vrátíme, protože tady máme kanalizačního potápěče. Ten v kanálech mezi splaškami kontroluje, opravuje a zachraňuje infrastrukturu pod naším městem. Pak tady mám ještě dvě práce, které zahrnují toto, že jsou dobře placené, ale nikdo je moc nechce dělat. Zkuste si tipnout, o jaké práce se jedná. A nebo nám napište na číslo 606-736-736, jestli vy sami jste dělali nějakou práci, která vám přijde v okolí poměrně neobvyklá, dobře placená a třeba i vlastně neoblíbená. 606-736-736, to je naše číslo sem do studia. Tak pište. Rela.

0: Kladenský spolek Pod Průhon vás zve hned na dvě akce. V pátek 2. října, což je dnes od 16 hodin, bude běh do schodů. Kladno, Pod Průhon, Rudolfa Knotka. Pro nejlepší běžce budou připraveny věcné ceny a těšit se můžete i na doprovodný sportovní program a opékání špekáčků na hřišti Bukovka. Tak to je dnešní akce. No a zítra v sobotu 3. října se uskuteční podprůhonské vinné dvorky. Od 13 hodin bude probíhat ochutnávka moravských i světových vín a v 19 hodin začíná zábava s kapelou All Right Band. No a tradiční automoto burza. Ta bude v sobotu 3. října od 6 do 14 hodin na letišti na Velké Dobré. Parkování auto, moto zdarma. No, tak to jsou naše akce pro dnešek a zítřek. Tak určitě někam vyražte. Počasí má docela ještě přát.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Mám tady zprávu od posluchačky Luci. Dobrý den, aktuálně dopravní nehoda ulice Jaroslava Kociána směr od Piškotu na Sýtnou. Tak pokud máte možnost, tak se tomu vyhněte a projeďte někudy jinudy. Děkujeme moc za zprávu a pak tady máme taky na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D1. Tam je dopravní nehoda osobní a nákladní automobil. Zdržíte se na místě zhruba 15 minut, tak s tím počítejte. Přejeme šťastnou cestu a jezděte opatrně.
0: Jsme všude s tebou. Kladno,

0: Dnes dopoledne se na rádiu Relax bavíme o pracech, které jsou dobře placené, ale nikdo je moc nechce dělat, ať už jsou nechutné nebo nebezpečné. A jdeme se podívat na další. Měli jsme tady třeba kanalizačního potápěče nebo pyrotechnika nebo jaderného potápěče. No a teď jdeme na forenzní uklízeče. To je profesionální čištění místa činu nebo nehody, aby po nich nezůstaly biologické stopy ani nebezpečný materiál. To za mě by bylo opravdu nepřípustné, abych dělala, i kdyby mi za to zaplatili bůh ví kolik. No a Tana Top Raktik, tak ten připravuje zesnulé na poslední rozloučení, aby vypadaly co nejpřirozeněji a důstojně. Tak to taky opravdu není práce pro mě. Je nějaká práce, kterou byste mohli dělat, nebo jste ji dělali? Je nebezpečná, nebo taková, kterou by ostatní nechtěli určitě dělat? Napište mi na 606 736 736. Teď už Coldplay a jejich Miracles Some Special.
1: Café Time. Relax Radio.

0: 11 hodin, Radio Relax, zprávy a David.
1: Vodojem odolená voda dál nemá pitnou vodu a kladenský fotbalový stadion potřebuje opravu. S vámi je David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Voda z vodojemu odolená voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí zhruba s 15 tisíci obyvateli. Kontrolní rozbory sice už vyšly dobře, vodárny ale chtějí mít 100% jistotu, že se nadlimitní hodnoty olova znovu neobjeví. Dál proto probíhá proplachování sítě. V ulicích jsou cisterny s pitnou vodou. Kontaminaci mohl způsobit průsak z nepovolené skládky. Víc zjistí policie. Kladno chce opravit fotbalový stadion. Vít Heral, mluvčí města.
3: Vnitřek už prošel proměnou. Venku první přijde na řadu nové osvětlení. Počítáme ale i s rekonstrukcí stávající a stavbou nové tribuny a také s vyřívaným trávníkem. Kladenský fotbal je na vzestupu a město ho podporuje.
1: Kladno hraje druhou nejvyšší ligu. Knihovna v Králově dvoře má 18 tisíc svazků, zjistilo se to při poslední revizi. Ta probíhá jednou za 5 let, její součástí je i kompletní úklid všech prostor. Místní knihovna navíc kromě klasických knih nabízí i společenské hry a kouzelné čtení s elektronickou tuškou. Hlavním daňovým příjmem státu je DPH. Stát na dani z přidané hodnoty letos vybral už 485 miliard korun. Za meziročním zvýšením o více než 8% stojí zvýšené útraty domácností. Nahoru šel i výběr daně z nemovitosti, spotřební daně nebo od fyzických a právnických osob.
2: Sport.
1: Portugalci vyhráli ve fotbalové lize národů i po třetí. Dánsko porazili 4-2. To Němci zdolili Srbsko 2-0. Řekové remizovali se svým soupeřem 2-2. Naši hrají zítra s úřadujícím mistry světa Evropy i Španěli. Zápas na Pyrenejském poloostrově začíná zítra ve 20:45.
2: Relax Radio.
1: Pátek dál s velkou oblačností a 17 až 20 místy i 22 stupně Celsia. Zítřek přinese modrou oblohu a 21 až 24. V neděli opět postupně začnou přibývat mraky, k tomu čekáme 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Davide, my se tady teď bavíme o nebezpečných pracích, které jsou dobře placené. Napadá ti třeba něco, co by si ty osobně nemohl dělat, ale myslíš si, že by si za to mohl být dobře zaplacený?
4: No, první mě napadla hornická profese, tedy nebezpečná a snad tedy dobře placená, ale co bych já nemohl dělat? No, já bych asi nechtěl být námořníkem. Věřím, že si vydělají teda na těch lodích, ale já bych se prostě bál, že to půjde ke dnu, no. Nemám rád tady ten způsob dopravy.
0: A co třeba výšky?
4: To radši výška než loď teda. Mě řečeno,
0: ty,
4: ano,
0: jo,
4: no, jasně.
0: Tak to je docela rarita. No dobře, tak s tím budeme počítat. A vy počítejte s námi, protože my tu jsme pro vás 24 hodin denně a hrajeme vám skvělou hudbu. Už za malou chvilku novinka od Bebe Rexy a Davida Getty, Sad Girls na Rádiu Relax.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, máme 11 hodin a 11 minut k tomu, no a my jsme tady dneska rozjeli takové téma prací, které byste možná nechtěli dělat, ale jsou dobře placené. Náš zprávař David říkal, že by ho asi nejspíš nikdo nedostal na loď. Bojí se, že by se s ním zhroutila, ztroskotala a že by nikam nedoplul a je to pro něj velmi nebezpečná práce, no ale vlastně jsme zjistili, nebo já jsem zjistila, že ta práce na lodi může být nebezpečná ještě daleko víc a daleko jinak. Konkrétně totiž tady mám příběh kapitána Tomáše, který pracuje na superjachtách. A to jedná se o jachty, kde týdenní plavba vás může být třeba na 800 tisíc eur. No a co se na takových jachtách může dít? No, to poslouchejte. Dozvíte se to už za malou chvilku na Relaxu. Tak zůstaňte s námi.
1: Relax. Největší hity

Teď jste měli možnost si procvičit pádové otázky z UDG. No ale my se vracíme k tématu prací, za které dobře dostanete zaplaceno, ale nikdo je moc nechce dělat. Věřím tomu, že kapitánem lodi by možná někdo z vás chtěl být, ale když se jedná o super jachty, na kterých často cestují různé celebrity, tak by tomu tak úplně nemuselo být, protože já tady mám článek o kapitánovi Tomášovi, kterému se povedlo dokonce jednou v mrazáku na jídlo převážet mrtvé tělo, a nebo kvůli lehkým holkám dokonce občas musí i vypínat kamery. Tady mám právě příběh od něj. Na jedné plavbě do nás narážely 3,5metrové vlny. Vypadl nám kolega přes palubu a nebyla sranda ho hledat v tak velkých vlnách. Ono se to možná nezdá, ale lehce v tom člověka ztratíte. Tak dokonce to byl příběh s tím, že i kolegu málem ztratili ve vlnách. A nebo třeba tady máme, jak probíhá spropitné. Tak spropitné dostávají na úrovni 3 až maximálně 5 tisíc eur, což je zhruba 75 tisíc nebo 125 tisíc korun. A pozor, to se bavíme o spropitném. No a konkrétní příběh je tady, že s Justin Timberlake jim dal po 30 dolarech. A rozhodně to byla vtipná věc, protože pouhých 30 dolarů, když dostanete od takové celebrity, tak věřím, že to není úplně běžné. Takže to byl příběh, co se vlastně může na vlnách všechno dít. Ale stejně jako mě, tak vám se to asi nestane.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D4 na 28. kilometru ve směru na Strakonice hoří vozidlo. Dejte si pozor, projíždějte tam opatrně a při nejlepším se místu úplně vyhněte, protože tato dopravní nehoda tam nejspíš bude překážet až do 14 hodin. Tak kdybyste měli i vy nějaké informace o dopravě, tak nám je hlaste na naší linku řidičů Rádia Relax. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Pokud se mezi vámi najdou tací, kteří jsou milovníci Lega, tak pozorně poslouchejte, protože nový Lego Store bude v Praze otevřen už 22. října v ulici na Příkopě. Hlavní atrakcí bude 3-metrový Lego Orloj z více než 441 tisíc kostek. No a jeho stavba zabrala šílených 1980 hodin práce. No a na Orloji nechybí ani známé postavy jako Lakomec nebo Smrtka. No a navíc v tomto novém Lego Storeu si můžete dokonce vytvořit vlastní minifigurku v Lego Minifigure Factory. No a dokonce

0: Pokud byste se chtěli podívat na medvídka Mývala, tak nemusíte cestovat nikam úplně daleko, ani do jiného státu a dokonce nemusíte přijezdit ani do zoologické zahrady, protože medvídek Mýval původně ze Severní Ameriky se u nás poměrně tak trochu ubytoval ve volné přírodě, no a jejich počet stále narůstá a dosahuje odhadem desítek tisíc kusů tady u nás ve volné přírodě v České republice. No a nedávno byl spatřen dokonce v Praze na Žižkově. Takže jestli máte rádi mývaly, tak zanedlouho jich tady budeme mít všude víc než dost.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Za minutu máme přesné poledne.
1: Berounské děti se nemusí bát o místo ve školce a Petr Bříza světovému hokeji zatím šéfovat nebude. Hezké poledne s relaxem.
2: Relax Radio.
1: Beroun má novou mateřskou školu, je v lokalitě na Máchovně. V 6 třídách nabízí místo pro 168 dětí. Město tak má potřebné prostory pro předškolní děti i do budoucna. Pokud by ale malých dětí v dalších letech ubylo, je možné část objektu během chvíle předělat na základní školu. V Žateckém domě s pečovatelskou službou jsou nové výtahy, nahradili původní poruchové. Skončila tím několikaletá modernizace celého domova. Její součástí bylo i zateplení a vybudování nové relaxační zahrady. Vnímání Václava Havla českou veřejností se mírně zlepšuje. Pozitivně jej hodnotí 76% obyvatel země. V roce 2002 to bylo o 5% méně. Kladně ho vnímají hlavně mladší lidé a příznivci současné opozice. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Provoz na Pražském okruhu zpomalí údržba tunelu Lochkov a Cholupice. Od dnešních 9 večer do nedělního poledne se bude jezdit vždy jen jedním tubusem. Ředitelství silnic a dálnic čas využije k technologickému servisu a zdrsnění betonového povrchu. Pneumatiky by tak měly méně klouzat.
2: Sport.
1: Předsedou Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl. Našeho Petra Břízu porazil o 3 hlasy. Nový šéf světového hokeje má za sebou dlouhou hráčskou kariéru. Na olympiádě v Innsbrucku vybojoval bronz, hrál i na 8 mistrovstvích světa a na kanadském poháru.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: V našem kraji dál s převážně velkou oblačností a 17 až 20 stupni. Místy může být ale až 22. S Martinem Novákem z Českého hydrometeorologického ústavu se podíváme do minulosti, kdy jsme zažili i tropický den.
4: V Litvínovicích u Českých Budějovic byla 4. října 1929 naměřena maximální teplota plus 30,3 stupně Celsia, to znamená, byl tam zaznamenán takzvaný tropický den. Nejnižší teplota pak byla naměřena na roky Slati 21. října 2009 a to minus 19,9 stupně Celsia.
1: V říjnu ale může silně mrznout i v nížinách.
4: Důkazem toho budiš minimum z Valašského Meziříčí 31. října 1920, kdy teplota klesla na minus 14 stupňů Celsia.
0: Vy posloucháte Radio Relax, máme tady krátce popolední, takže vám přejeme s Davidem dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte, a pokud ještě ne, tak abyste si na něčem pochutnali. Robbie Williams, Millennium, už za malou chvilku na Relaxu, tak krásný a pohodový pátek.
3: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
3: Tereza Peštová.
2: Relax. Relax Radio.

0: Kladenský spolek pod Průhon vás zve hned na dvě akce. Jedna se koná dneska od 16 hodin. Je to konkrétně běh do schodů, který se bude konat v podprůhonu Rudolfa Knotka tady u nás v Kladně. Pro nejlepší běžce budou připraveny věcné ceny a těšit se můžete i na doprovodný sportovní program a opekání špekáčků na hřišti Bukovka. No a zítra vás čeká s nimi 3. října podprůhonské vinné dvorky. Od 13 hodin bude probíhat ochutnávka moravských i světových vín a v 19 hodin začíná zábava s kapelou All Right Band. Tady naší místní kapelou. No a tradiční automotoburza, ta se bude konat v sobotu 3. října od 6 do 14 hodin na letišti Velká Dobrá. Parkování máte na místě zdarma, tak určitě vyražte i tam. Přejeme vám krásný víkend a zůstaňte s námi s Rádiem Relax.
1: Relax Radio.
2: Relax.
1: Relax
2: Radio.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. října. Tento den roku 1869 se narodil indický politik a vůdce Mahatma Gandhi. Zemřel 30. ledna 1948. Ročník 1945 je americký zpěvák a skladatel Don McLean, kterého proslavila hlavně skladba American Pie. Roku 1948 se narodila americká módní návrhářka a designérka Donna Karan. Ve stejný den i rok také český herec Petr Štěpánek. O 20

5 cestujících. Ročník 1951 je Gordon Sumner, kterého ale celý svět zná pod jménem Sting. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a Activii kefír v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Relax. Relax Radio.

0: 13. hodina právě teď, hezké odpoledne, pojďme na zprávy, slovo si bere David Latovský.
1: Hezké odpoledne, Králův dvůr pokračuje ve vítání občánků a víkend přinese teplé a slunečné počasí.
2: Relax Radio.
1: V Králově dvoře proběhne další vítání občánků. Půjde o ty narozené od ledna do konce června letošního roku. Rodiče ale musí včas podat přihlášku. Najdou je v aktuálním měsíčníku. Datum samotného vítání se ještě upřesní. Rudná u Prahy bude mít nové autobusové přístřešky. Objeví se na 8 zastávkách po městě. Jako první v Rudné Hořelicích. Nahradí současné, už 20 let staré. Jejich oprava se už nevyplatí. Kladenské naučné středisko ekologické výchovy Čabárna má novou moderní budovu s učebnou. Za město mluvčí Vítheral.
3: Funguje od září, kontakt dětí s přírodou je opět o něco příjemnější. Město současně připravuje i revitalizaci sousedního vodního parku, který před časem odkoupilo. Prvním krokem byl náročný úklid a nezbytné opravy.
1: Kladenská záchranná stanice pro zvířata Aves má zároveň nové voliéry pro čápy.
3: Umožní jim kvalitnější život. Nově je tu možné vidět i orla mořského. Stálicí jsou vidry, ovce, kozy nebo kuny. 2 roky tu pobývá i krásný jelen evropský.
1: Pražská retro tramvajová linka změnila trasu. Z Národní třídy jede nově místo na Vinohrady, na Václavské náměstí a k Bílé Labuti. 23 tady jízdu končí v obratišti Florenc. Za běžné jízdné se svezeme hlavně legendárními vozy T3. Inflace v zemích platících eurem je nejvyšší za 3 roky, dosahuje průměrných téměř 4%. Nejvyšší je v Litvě, kde přesahuje dokonce 6%, nejnižší naopak na Maltě, kde je nad 2% body.
2: Sport.
1: První fotbalová liga se bude hrát až za týden, do té doby je reprezentační přestávka. Na prvním místě tak zůstává Slavie, na druhý Liberec má náskok 3 bodů. Bronzová pozice patří s 6-bodovou ztrátou na sešívané Mladé Boleslavy. Sparta je až 7.
2: Relax Radio.
1: Pátek dál převážně s velkou oblačností, teploty ve středních Čechách a okolí nejčastěji mezi 17 až 20 stupni. Místy hlavně na Kolínsku, ale může být až 22. Zítra jasno a 21 až 24. V neděli postupné přibývání mraků a 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Takové byly odpolední zprávy a já už nabídnu muziku Nathan Evans. My vám s Davidem společně přejeme
1: krásný pátek a začátek víkendu.
2: Ladra. David Latovský.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Hrajeme vám to nejnovější, tohle je Kygo a taky německý Robin Schulz. Ne všechny návraty jdou podle plánu. A to nejen ve vztahu, ale samozřejmě i v hudebním průmyslu. Pro některé umělce a kapely může být comeback příležitostí, jak znovu nastartovat třeba kariéru nebo se vydat novým směrem. Pro jiné má však opačný účinek, od zklamání salv až po průměrné singly. Třeba taková skupina The Doors, která se proslavila hity jako třeba Riders on the Storm, se stala v polovině 60. let hvězdou, zářili v hudebním světě. Jejich kariéra šla od úspěchu k úspěchu až do smrti Jima Morrisona, a to v roce 1971. Po smrti Jima pokračovali zbývající členové kapely bez něj až do roku 1973. Bohužel se žádný z jejich solových projektů ani nové sestavy neprosadili. V roce 2002 se ještě pokusili kapelu oživit, ale jejich snaha jim komerční úspěch už nepřinesla. Tak pojďme aspoň, když už jsem tohleto nakousl, když jsme nakousli The Doors, pojďme zazpomínat na ten zmíněný single. Trošku hudební návrat a chci se zeptat, asi hlavně pánové, kdo v tomhle taky slyší hru Need for Speed Underground?
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Velké komplikace, takhle v pátek odpoledne na D1, zdržení přes půl hodiny, a to před exitem na Mirošovice. Na 20.5. kilometru ve směru na Brno je totiž dopravní nehoda, střed osobáku s dodávkou, a do kolony už budete pomalu najíždět za nájezdem u Modletic. No tak tedy na D1 pevné nervy.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Odpolední relax s datem 2. října, máme páteční odpoledne a kocovina, to je stav, který většina z nás alespoň jednou v životě zažila. Ačkoliv na kocovinu neexistuje žádný skutečný lék, existuje několik věcí, které můžete udělat pro zmírnění příznaků. Takhle v pátek myslím si, že ideální i rada, co by nám tedy mohlo pomoct, je to relaxaci masné jídlo. Před pitím nebo i během něj je velmi dobré jíst tučná jídla, protože alkohol se déle vstřebává a kocovina není pak tak hrozná. No a nepijte kofein. I když může být lákavé dát si během kocoviny šálek kávy, ve skutečnosti vás to ještě víc dehydratuje. No a taky pomůže procházka, čerstvý vzduch a venkovní cvičení. Možná vám to nepřijde jako úplně nejlepší nápad, když už jste se po noci schoulili na gauči do postele, ale endorfiny uvolněné při cvičení vám fakt tu náladu zlepší. No tak snad se vám o víkendu ta kocovina vyhne obloukem.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Bay a taky Marshmallow a Alesso v Eteru Rádia Relax. Pojďme teď ve Fresh Timeu otevřít páteční téma. Co máte v lednici skoro vždycky? Tak otevíráme jak téma, tak i vaší domácí ledničku. Je to taková ta věc, která tam prostě musí být, jinak máte pocit, že domácnost přestává fungovat, že není dokonalá. Někdo má vždycky mléko v lednici, někdo máslo, sýr, vajíčka a tak dále. Někdo třeba potřebuje mít v lednici pořád neustále kečup. Tak co tam máte vy, relaxáci? 606-736-736 a já posílám odpolední muziku a je to teď hudební návrat.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Česká muzika Mandraže na dlani před 14. hodinou. Co musíte mít pořád v lednici? Jedna z největších ledničkových jistot jsou relaxáci vajíčka, o tom žádná. A dává to i smysl, jsou relativně levná, vydrží a můžete z nich udělat snídani, ale i oběd a dokonce i rychlou večeři. A spousta lidí má doma vajíčka v lednici, i když vlastně ani neví proč, prostě kdyby náhodou. Protože lednice bez vajíček už vypadá tak nějak podezřele. Schválně, až otevřete třeba, až přijdete domů z práce a otevřete lednici, na 100% tam budou vajíčka. Ale i třeba něco jiného. Co musíte mít pořád v lednici? Reagujete SMS-kami. Ahojky, v lednici mám vždycky vejce, mléko a tatarku. Když jsou doma i brambory a chleba, už se z toho dá leda co vykouzlit. Zdraví Janička z Kralup nad Vltavou, tak my zdravíme Janičku. Pak mám tady SMS-ku od Kláry, která píše: ahoj Honzo, šunka. Když není šunka, děti otevřou lednici a řeknou, že tam nic není. No a ještě čudla, v lednici hlavně zásoby jídla.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: Přijší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: 14.00 právě teď. Vodojem Odolena voda má opět pitnou vodu a dálnice D7 a D8 spojí nová silnice. Dobré odpoledne.
1: Relax Radio.
3: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Její nezávadnost potvrdili opakované rozbory. Kontroly budou pokračovat i o víkendu. Proč se nadlimitní hodnoty olova ve vodě před časem objevily, zjišťuje policie. Spekuluje se o možném průsaku do vodojemu z nepovolené skládky. Dálnice D7 a D8 má spojit nová propojka. Povede od Úžic přes Kralupy k letišti Václava Havla, krajský radní Josef Pátek.
4: Je to klíčové dopravní spojení právě mezi těmato dvěma dálnicema, protože dneska veškerý tranzit například prochází přes Kralupy nad Vltavou, protože když se podíváme na tok Vltavy, tak Vltavou je možno v podstatě přejet v Praze a potom až v Kralupech. Toto propojení má za cíl právě kapacitně propojit obě dvě dálnice a být v podstatě další cestou mezi Pražským okruhem, touto přeložkou a silnici 1/16.
3: Stavět se ale jen tak nezačne.
4: Celá stavba je rozdělená do tří etap, které by měly být zprovozněny současně. Problém je trochu spolekamí, který se nám odvolává do správních řízení a který tuto stavbu zdržuje. Každopádně děláme všechno pro to, aby jsme tuto stavbu mohli zahájit co nejdříve.
3: Celý projekt závisí i na dostavbě Pražského okruhu.
4: Jedna z podmínek pro zprovoznění propojky D7 D8 je dokončení Pražského okruhu v jeho severní části. Pokud všechno půjde dobře, mohli bychom zahájit tuto stavbu v roce 2029 a je to určitě stavba minimálně na 2 roky.
3: Nelahozavec opraví dětské hřiště v horním resortu. Práce se stihnou ještě letos. Kromě výměny herních prvků se počítá i se zachováním oblíbené lanovky. Přibýt by navíc mohla i pergola. Uvažuje se i o vodním prvku. Hřebeny Krkonoš zarůstají vysokou trávou, keři i bylinami. Správci Národního parku teď řeší otázku, jestli tomu nechat volný průběh nebo kvůli ochraně vzácných druhů cíleně zasáhnout. Jednou z možností mohou být pasoucí se zvířata.
1: Sport.
3: Hokejisté Kladna jsou v tabulce extraligy 8. Z 6 zápasů 2 vyhráli, 2 prohráli a 2x remizovali. 18 branek vstřelili, 20 jich ale dostali. Dnes hrají doma proti Hradci Králové. Začíná se v 6 večer.
1: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Počasí.
3: Dnes už se nic měnit nebude, alespoň v počasí. Velká oblačnost a 17 až 20 stupňů, vzácně i 22. Zítra pak převážně modrá obloha a 21 až 24. V neděli postupné přibývání mraků a 19 až 22 stupňů Celsia.
6: Davide, dneska s posluchači řešíme téma, jestli je něco, co musíš mít prostě v lednici pořád. Když otevřeš ledničku, musí to tam být. Tak tady píšou hodně naši posluchači, že jsou to vajíčka, s tím já souhlasím. Prostě platovajec v lednici vždycky najdeme. Tak co najdeme u vás doma?
7: Citron, já mám strašně rád vodu s citronem, takže u mě je to citron, pravda. Toho se tedy nenajím, upřímně řečeno, ale jako když jedna věc, tak za mě je to tady citron prostě. No.
6: Dobře, tak díky moc. U Davida tedy najdeme v ledničce citron a co najdeme v playlistu, tak to je příběh od Tiny a Rytmuse.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra. David Latovský.
1: Relax.
2: Relax Radio. Like a

0: Primadonna, Two Colors na Relaxu. Dnes ve Fresh Timeu koukáme do vašich lednic. Co máte v lednici skoro vždycky? Za chvilku další vaše SMSky a teď je zajímavost k ledničce. Jestli chcete zhubnout, zaměřte se na správné rozmístění potravin v ledničce. Na první pohled vám to nejspíš přijde jako nepodstatné, ale při hubnutí je nesmírně důležité i uspořádání jídla v ledničce. Velice nešťastné je, když přinesete domů nákup ze supermarketu a hned ho nacpete v ledničce kamkoliv, kde prostě narazíte na trošku místa. Takhle vybaluju nákup já. Ale když vybudujete správný systém ukládání potravin, ovoce a zeleninu dáte dolů, mléčné výrobky dáte nahoru a hlavně zdravé věci dávejte na ty vrchní poličky, tak je prý statisticky dokázáno, že po otevření lednice, hlavně to večerní, takové to večerní chození, ten bílý sex, tak vám ten zrak padne právě tam a vezmete si něco z těchto produktů. Naopak to problémové a méně zdravé jídlo, potraviny v ledničce spíš schovejte. Prý to funguje.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Dnes společně řešíme vaše lednice. Za chvilku brkneme na vaše SMSky, co máte pořád neustále v lednici, co tam zkrátka musí být. No a když chceme, aby nám nějaké jídlo dlouho vydrželo, tak samozřejmě jistota je to šoupnout do ledničky. Ale pozor, je to omyl. Skladování potravin je totiž opravdu docela velká věda. Některým potravinám chlad opravdu může poškodit třeba jejich strukturu. Brambory, ani cibule a česnek by neměly být právě uchovány v lednici. A ani rajčata tam nepatří. To je třeba věc, kterou my tam doma asi máme. Já myslím, že 100%, že když si dělám večeři, že rajčata najedu v lednici. Chlad dokáže podle studie vědců z Floridské univerzity drasticky změnit strukturu rajčat tím, že jim způsobí šok a doslova změní jejich genetiku a změní se i chuť rajčat. Pro rajčata je nejlepším místem pro skladování například kuchyňská linka nebo třeba stůl. Měla by být při pokojové teplotě mimo dosah přímého slunečního záření. No tak jsme takhle při pátku zase o něco chytřejší.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme na dálnice, pozor na D1, 310. kilometr ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda, střet osobáku s nákladňákem. D1 ještě jednou, tentokrát ale 132. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda, střet osobáku s dodávkou a ještě D2 na prvním kilometru ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda, která může bránit v provozu v celé šířce vozovky a je to střet osobního auta s dodávkou. Tak tedy pevné nervy, takhle při pátku je toho relativně dost. Kdybyste narazili na další problémy, dejte nám to vědět a my to v zápětí pošleme dál.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Do studia přišlo dopravní varování, dopravní SMSka, Beroun, Železná, Kladno, je to neprůjezdné, asi je tam dopravní nehoda. Tak pokud bude mít někdo podrobnosti, určitě nám je pošlete.
1: Relax, největší hity.

0: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Veruna, stay with me. Díky, že jste s relaxem, díky, že jste s námi i takhle v pátek odpoledne. Přejeme vám hezký začátek víkendu a tento týden, když tak nějak shrneme, tak jsme ve vysílání měli zajímavého hosta. Koho, tak to zjistíte na našem webu radio.relax.cz. Můžete si tam i zpětně tento rozhovor pustit. No a také tam zjistíte, jaké hudební novinky v relaxádě, hitparádě relaxádě, představil náš kolega Aleš Švarc. Tak tedy, pokud máte už volnou chvíli, tak mrkněte k nám na web.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 15. hodina právě teď naproti mě se zprávami David Latovský.
1: V Kačici na Kladensku se bude hlasovat o větrných elektrárnách a navigace opět navedla tam, kam neměla. Přejeme klidný vstup do víkendu.
2: Relax Radio.
1: Součástí voleb do zastupitelstev a senátu bude i 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Vyjádřit se budou moci například v Kačici na Kladensku nebo v Petrovici na Rakovnicku. Hlasovat se bude ale i v Cítolibech na Lounsku. Zájem o referenda o větrných elektrárnách v posledních letech výrazně roste. Kladno chce opravit fotbalový stadion. Vít Hral, mluvčí města.
3: Vnitřek už prošel proměnou, venku první přijde na řadu nové osvětlení, počítáme ale i s rekonstrukcí stávající a stavbou nové tribuny a také s vyřívaným trávníkem. Kladenský fotbal je na vzestupu a město ho podporuje.
1: Kladno hraje druhou nejvyšší ligu. Na navigaci se nedá úplně spolehnout. Třeba ta od Google vede cestu na letiště nepovoleným způsobem. Tedy přes vrátnici 1 a dál částí uzavřeného areálu letiště. Některé řidiče navádí i na silnici určenou jen pro MHD a záchranné složky. Vedení letiště už situaci s Googlem řeší. Maximální prodejní ceny paliv se o víkendu prakticky nezmění. Strop u nafty klesne o 4 haléře na 48,54 za litr. U benzínu naopak o 5 haléřů vzroste na 45,97. Ministerstvo financí navíc dnes provozovatele čerpacích stanic opět vyzvalo, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté zítra hrají s nejtěžším možným soupeřem. V Lize národů se proti ním postaví úřadující mistři světa i Evropy Španělé. Utkání bude pikantní hlavně pro španělského trenéra našeho týmu Santiho Deniu. Utkání na Pyrenejském polostrově začne zítra ve 20:45.
2: Relax Radio.
1: Do večera velká oblačnost a 17 až 20 stupňů, výjimečně i 22. V noci pak 10 až 7. Zítra znovu babí léto se slunečnou oblohou a 21 až 24 stupně Celsia. Vydaří se i neděle, kdy čekáme polojasno až jasno s postupným přibýváním mraků a 19 až 22 stupňů.
0: Takové byly zprávy a jaká bude muzika, tak třeba Miley Cyrus. No a dnes, Davide, po dlouhé době si dáš se mnou souboj.
1: Ano, vidíš, to no. Si budeme muset zopakovat pravidla asi.
0: Určitě zopakujeme, v 15 hodin 35 minut dáme souboj, ty sedíš v horkém křesle a dneska mám pro tebe úplně úžasnou ukázku. Nikdy jsme ji ještě neměli.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Slibovaná Miley Cyrus, 15 hodin, 10 minut k tomu. Minulou hodinu jsme řešili, že rajčata do lednice nepatří. Nevím jak vy, ale já prvním bodem určitě neprošel a budu tedy rajčata po příjezdu domů z ledničky vyndavat. A myslím si, že neprojde ani kolega David Latovský. Ten říkal, že má v lednici vždycky pokaždé citrony, miluje vodu s citronem. Tak citrony a další citrusové ovoce chlad přímo nesnáší. Nakonec pochází z teplých oblastí, tak proč je dávat do lednice? V mírných teplotách vydrží docela dlouho, skladovat bychom je měli vždy na volno, tak aby měli přímý kontakt se vzduchem. Takže rajčata a citrony, pokud je máte v lednici, tak tedy relaxáci vyndat.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: víkend nám skutečně dneškem začíná. Mám pro vás mimochodem i pozvánku na večerní tanec a zábavu, a to do kavárny Rádia Relax na hotelu Kladno, kam můžete vyrazit dnes i zítra. Startuje se v 21 hodin a dnes pro vás 80-ky, 90-ky. A k tomu československé hity bude hrát DJ Jirka Juhy. A jen tak mimochodem, tancování spaluje energii podobně jako svižná chůze. Podle stylu tance může člověk za hodinu spálit zhruba 200 až 600 kilokalorií. Takže dneska večer plán je jasný. Jde se tančit.
1: Léta 80.

uslyšíte v kavárně Hotelu Kladno. Každý pátek a sobotu od 21 hodin. Radio station BTS.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme společně na dálnice, pozor na 132. kilometru ve směru na Prahu, je tam dopravní nehoda, střet osobáku s dodávkou. D1 ještě jednou, defekt dodávky v odstavném pruhu, 43,5 kilometr ve směru na Brno, takže nohu z plynu, odstavená dodávka a ještě Pražský okruh u Ořechu, aktuálně zdržení kolem 10 minut ve směru na D1.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 90. let.
1: Ah, yeah.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

No Name na relaxu. Za chvilku z další odpolední muziky do 16. třeba Pink, nebo taky Joel Corey. Do Pardubic to skladná nemáme zase tak daleko, zvláště v dnešní době. A právě do Pardubic budeme možná chodit na hokej do největší hokejové arény na světě. Ano, slyšíte správně. Pardubický projekt totiž právě dostal zelenou, stavební povolení už nabylo právní moci a pokud všechno půjde podle plánu, hotovo má být na podzim roku 2030. A teď pozor na to číslo. Při hokeji se sem má vejít až 22 268 lidí. To je skoro jako kdyby se na jeden hokejový zápas přesunula půlka Kladna a při koncertu dokonce až 25 000 návštěvníků. Pro porovnání, do pražské O2 arény se vejde na koncert až 20 000 diváků. Rekord drží koncert Metallica s 20 174 návštěvníky. No a na lední hokej O2 arena přibližně 17 360 diváků. Součástí pardubického komplexu má být pak hotel, wellness, restaurace, obchody, dokonce parkovací dům. Takže stavba největší hokejové arény na světě dostala zelenou, hotovo má být za 4 roky. No, tak si říkám, Pardubice tak už nebudou jen spojené s městem Perdínku, ale i s největší hokejovou arénou na světě. A to zní hezky.

0: příjemnější, alespoň teda hudebně, konec hodiny si ani nedokážu představit. Tohle to byla Adele, Set Fire to the Rain, a teď mrkneme na zprávy.
1: Neratovice mají parkovací dům a Finsko vysokou nezaměstnanost. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Neratovický parkovací dům je otevřen. Řidiči mohou využívat od včerejška, jak říká mluvčí města Barbora Walterová.
3: Nabízí celkem 420 parkovacích míst, toho 234 míst v režimu P plus R. Parkování je nyní zdarma. Přibližně prvních 6 měsíců bude parkovací dům fungovat ve zkušebním režimu. O budoucí výši parkovného následně rozhodne nové vedení.
1: Neratovický parkovací dům je mezi Teskem a úřadem práce. Pěší cesta z Rudné do Jinočan je kompletně hotová. Před pár dny byl doplněn finální povrch zjemného materiálu. Zajistí pohodlnější a bezpečnější průchod. Město s jeho položením záměrně čekalo, až se nedávno vybudovaná podkladová vrstva dostatečně usadí. Zaokrouhlování celkové částky na celé koruny je možné jen u plateb v hotovosti. Při použití karty musí být účtována přesná částka. Někteří obchodníci na to ale podle České obchodní inspekce zapomínají. Čojka zároveň upozorňuje, že za platbu osobní platební kartou nesmí být účtován žádný poplatek. U firemní karty už ale být účtován může. Česko má v Evropské unii nejnižší nezaměstnanost. Za námi je podle Eurostatu Slovinsko a Malta. Nejhůře na tom naopak je Finsko. Bez práce je tu více než 10% obyvatel. O moc lepší situace není ani ve Španělsku.
2: Sport.
1: No a zítra hrajeme se Španěli. Národní fotbalovou reprezentaci čeká další zápas v Lize národů. Tentokrát změříme síly s nejtěžším možným soupeřem. Španělé jsou úřadujícími mistry světa i Evropy. Duel na Pyrenejském poloostrově začíná zítra ve 20:45.
2: Relax Radio. Časí.
1: Pracovní týden dnes skončíme s oblačnou až polojasnou oblohou. Místy se může objevit i zataženo. Teploty nejvýš mezi 18 až 21, místy i 23 stupňů Celsia. Zítra, tedy v sobotu, modrá obloha a 21 až 24, v neděli postupné přibývání mraků a 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Jestli bydlíte někde, kde můžete mít takový ty klasický hospodářský zvířata, nevím, třeba kravku, nebo prasátko, anebo slepičky a tak dále, tak za nima dneska zaskočte, protože dneska slaví svůj svátek. Je světový den hospodářských zvířat. Jestli jim nějak přilepšíte, to už je na vás. Teď máme 16.03 a já vám k tomu zahraju i písničku. Musím teda uznat, že tuhletu muziku mi do tohle přehledu vybíral kolega Honza, který před chvilinkou odešel a trefil to naprosto dokonale. Calvin Harris, Rag & Bowman, a už se na to moc těším.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Tak jsem tak nedávno přemýšlel, kdo nám jako nejvíc zásobuje relaxádu, to znamená hitparádu Relax Rádia, a přišel jsem na to, že bezkonkurenčně vede David Guetta, protože z jedné relaxády vypadne a už v té další má další svoji novinku. Je to většinou tím, že on je takový jako výkonný producent, DJ a tak dále, a vždycky si někoho najde, se kterým udělá nějakou jako dobrou pecku. Tohle to navíc ještě, to jsem zjistil ve středu, když jsme ji pouštěli poprvé, tak jsem zjistil, že to tak jako, ne že by to byla vyloženě kopírka, jo, ale je to hodně podobný. Jestli si najdete skladbu, pod kterou je podepsaný Eric Pritz, ta skladba se jmenuje Opus, tak si ji puste a ten motiv toho, ten je tam hodně, hodně podobný. Ne, že by to od sebe kluci opisovali, to asi ne, ale je to zvláštní. Na druhou stranu, ono dneska v té taneční muzice se toho zas až tak moc novýho vymyslet nedá. Každopádně vám přeju hezké páteční odpoledne, máme 10 minut po 16. Předpokládám, že už jste povětšinou z práce doma, už tak jako sedíte na gauči, na křesle a tak dále. Přemýšlíte, co o víkendu. I pro vás budu mít nějaký ty tipy, to ale za chvilinku, teď se vraťme zpátky k muzice. Lost Frequencies, Ambassadors a Back to You a jedeme.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop. Relax Radio. Relax.

0: 9 minut chybí do půl páté, posloucháte páteční Radio Relax, za námi James Blunt. Já jsem mu kdysi říkal plačka, nevím proč, prostě podle těch jako písníček bylo to takový hrozně utáhaný, romantický a tak dále, ale někdy až moc. Každopádně po tom, co jsem se dozvěděl, že on byl na těch mírových misích v Kosovu a že se tak jako označoval tím, že on jezdil v tanku, byl to tankán mimo jiné, a na tanku si přivozil kytaru. Může to být kec, to je pravda, ale každopádně mi to jako zajímavost přijde docela dobrý, tak já mu od té doby říkám prostě plačka s kytarou na tanku. Každopádně, pozor, pojďme se vrátit k tomu, co jsem sliboval na začátku hodiny, to znamená nějaký ty pozvánky, že jo, na víkend, kam vyrazit, večer, přes den a tak dále.
1: Léta 80. hity 90.

0: při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Mám pro vás celkem tři akce, i když potažmo dvě, tak pod tím je podepsaný jeden jmenovatel, to znamená Kladenský spolek Pod Průhon, ten vás právě zve hned na dvě akce v pátek 2. října od 16 hodin na běh do schodů, do toho nejdu, Kladno Pod Průhon Rudolfa Knotka. Pro nejlepší běžce potom budou připraveny věcné ceny, těšit se můžete i na doprovodný sportovní program a opékání špekáčků na hřišti Bukovka. No a ta druhá akce, to je o den později, tedy v sobotu 3. října, to se uskuteční, a pro mě je to daleko sympatičtější, Podprůhonské vinné dvorky. Od 13 hodin bude probíhat ochutnávka moravských i světových vín, podotýkám, že bez běhu, a v 19 hodin začíná zábava s kapelou All Right Band. No a pak tady mám ještě jednu pro autaře. V sobotu 3. října od 6 do 14 hodin proběhne už tradiční automotoburza, kde jinde než na letišti Velká Dobrá, a asi nemusím připomínat, že parkování auto i moto je vlastně zdarma.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: 3:45, 2 minuty, k tomu posloucháte Radio Relax, tohle byl Timmy White a Zapomenout. Pokud se chystáte o víkendu, jako třeba na nějaký ten nákup a tak dále, jako konec konců už máme 2. října, nechci teda jako nějak evokovat, na co byste měli nakupovat, to ne, ale tak jako, kdyby náhodou, tak nezapomeňte, existuje, a vzpomenete si na mě, jedna taková krásná finanční absurdita, kterou popisují odborníci, přiznám se, když jsem si to přečet, tak jako něco na tom bude, i mě to jako dost často tohle postihuje. Jdete někam, v podstatě ani nevíte, co byste chtěli pořádně koupit, ale... Ejhle, něco jiného tam třeba je ve slevě. Takže co uděláte? Zaradujete se, když ta sleva je relativně dost velká, a vezmete to. A to je přesně ten moment, kdy člověk přijde domů s věcí za 1200, třeba dejme tomu, kterou původně vůbec nepotřeboval, a slavnostně tam potom jako oznámíte, ale normálně to stojí 1500. Takže ten pocit, ten tam prostě je.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Trošku jsme přetáhli, ale snad nevadí. 17 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Tak vypadá to na velmi vydařený víkend. Zítra opět babí léto, slunečná obloha 21 až 24 stupňů a měla by se vydařit i neděle, kdy už čekejte teda polojasno až skoro jasno s postupným přibýváním mraku, ale to už tady bylo tohle vyhrožování, nakonec to nevyšlo, ale teplota slušná stále na 19 až 22. No a hudebně, přátelé, si dáme jednu takovou krutou životní pravdu.

0: Takže užívejte život a třeba i s relaxem.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Pokud jste tento týden poslouchali ve středu Relaxáru, což je oficiální hitparáda Relax Rádia, tak si možná vzpomenete, že se tam objevily tři nové skladby, tedy tři novinky, které jsou české, což tako není úplně obvyklý. Tohle to je jedna z nich, Mirai Afterlife. Hlasovat pro ní můžete na www.radio-relax.cz a záleží na tom, kolik dáte hlasu. Já osobně si myslím, protože Mirai vždycky, když se dostali do Relaxády, ať už jako novinka, nebo když pak postupovali dál, tak si vedli vesměs úspěšně. Budu držet pěsti a doufat, že budete hlasovat a tím pádem Mirai se dostane do té základní desítky z novinek. Je tam velká šance, tři skladby z té desítky odpadají, protože jsou tady pět týdnů, tak je to na vás.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

Na jejich koncertech faninky při téhle skladbě brečeli, utírali si slzičky a spínali ty ruce k těm hrdinům svým a tak dále. Abyste věděli, tohle jsou Take That, de facto hvězdy 90. let. Sestavili je v roce právě v 1990 a bylo to podle modelu New Kids on the Block, který tenkrát docela dost frčeli. Robbie Williams, který se pak dal na solovku, byl vlastně nejmladší člen té kapely. On odešel po 5 letech, to znamená v roce 1995, takovým tím tahounem se potom na chvilinku stal Gary Barlow, který pak vydal dokonce i pár solových desek a docela se mu i dařilo. V roce 2006 se Take That vrátili, ale už bez Robbieho Williamse. To album, co udělali, nebylo úplně špatný, bylo obrovským úspěchem, no a Robbie se potom, možná právě proto, ke kapele připojil, ale až v roce 2010. Tolik jako jenom taková lehká historie a my jedeme dál, protože před námi je Bear a rozhodně už se těším na ty činasky.

0: jste tady u nás na Relaxu. O tom, že je dneska Světový den hospodářských zvířat, tak to už jsme mluvili, tak doufám, že jste zaběhli, jestli doma máte nějaký hospodářský zvířata a popřáli třeba hezký večer, aby to bylo kompletní. No a do kalendáře se podíváme právě teď.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. října. Tento den roku 1869 se narodil indický politik a vůdce Mahatma Gandhi. Zemřel 30. ledna 1948. Ročník 1945 je americký zpěvák a skladatel Don McLean, kterého proslavila hlavně skladba American Pie. Roku 1948 se narodila americká módní návrhářka a designérka Donna Karan. Ve stejný den i rok také český herec Petr Štěpánek. O

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat teď 8 minut po půl šesté, jak to vypadá na dálnicích. Relativně slušně, nějaké větší dopravní problémy jsem nikdy nezaznamenal a když, tak rozhodně nejsou v dohledu kamer. Počítat byste měli s tím, já teda doufám, že to ještě platí, mělo by to být zhruba do nějaký 7:45, že na Barandějáku v Praze, to znamená na okruhu, se stala dopravní nehoda, 3 osobní auta, tak předpokládám, že se to tam asi bude štosovat. Hledal jsem nějakou kameru, ale poblíž nikde nic, takže opatrně. Na D11 se ve směru na Jaroměř na prvním kilometru, vlastně na 1,5 kilometru, se stala dopravní nehoda, do které by podle informací z dopravních serverů mělo být zapojeno 5 osobních aut, takže předpokládám, že by to mělo být nějaký jako ťukaneček. Je to v levém jízdním pruhu, takže nevím, jestli se už rozjeli, nerozjeli, ale počítejte s tím, že hned na začátku ve směru na Jaroměř D11 se to trošičku jako bude zpomalovat. A D5, tam jsou relativně dost často kolony, je to kvůli zesílení provozu a taky kvůli uzavírkám.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Miau.
2: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný

auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ještě minutka a máme tu 18. hodinu.
1: Relax Radio.
0: Myslím si, že víkendovým počasím vás rozhodně potěším, protože zítra nás čeká takové to babí léto, jak se říká, se slunečnou oblohou a teplotou 21 až 24 stupňů. Měla by se vydařit i neděle, kdy čekáme polojasno až jasno, s postupným přibýváním mraku, to je tak jako vždycky takový to varování na odpoledne, teplota ale 19 až 22 stupňů Celsia. No a nemůže chybět ani hudební pozvánka do té příští hoďky, i když důležitý je na začátku, že se podíváme do psího útulku, ale ta muzika, pojďme zpátky. Takovou hodně příjemná, Shawn Mendes a Camila Cabello. No a i když to tak venku úplně nevypadá, tak díky hodinám už si můžeme v klidu popřát hezký večer.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Když se minulý týden tahle ta skladba objevila v Relaxádě, tak jsem si tak v duchu říkal, jako novinka teda samozřejmě, tak jsem si tak v duchu říkal, to jsem docela zvědavý, jestli se dostane do té desítky, anebo nedostane do té závěrečné finálové soutěžní, ve které vy rozhodujete o tom, jestli ta písnička se udrží nahoře, dole a podobně, jestli třeba vůbec nevypadne, že jo. Crystal a Rudimental, to je docela zajímavá kombinace, skladba, která podle mě tam musí mít svoje skalní fanoušky, jinak jako úplně jako, že by to byl můj šálek kávy, to není. No, nedostala se dál, každopádně ve vysílání Rádia Relax můžete slyšet, to je celkem bez problémů, tam o ní nepřijdete. Pro ty ostatní skladby můžete hlasovat a dneska to připomínám naposledy na www.radio-relax.cz.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio. Maybe.

0: máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Je přesně 6:45 a já jsem sliboval, že dneska se podíváme určitě do psího útulku. Dneska se konkrétně podíváme do psího domova, který se jmenuje Srdce psům a je z Městce Králové. To kdybyste náhodou tam chtěli vyrazit po dnešním v podstatě odvysílání a po dnešní nabídce. Možná si vzpomenete, v pondělí jsme tady měli pejska, který nebyl Azor, byl to Azar, možná právě proto upoutal vaši pozornost a díky i našim stránkám www.radio-relax.cz už se dostal ke svým majitelům, a to je milý. Tak o to se pak dozvíte třeba v půlce týdne, že ten pejsek už má domov, tak jako to je příjemný. Nicméně nastupuje náhradník, pojďme se podívat na Marcela, Marcel z Malého Mesta. Každopádně platí to, co jsem říkal, psí domov Srdcem psů, Městec Králové, tam byste si pro něj museli jet. Na stránkách se můžete podívat, jak vypadá, protože on v květnu oslavil rok, to znamená, je to takový jakože odrůstající štěně, dalo by se to tak říct, ale narodil se v nějakým šíleným objektu, kde bylo nalezeno a odebráno celkem 30 psů, fakt jo. Do útulku se dostal z vícero, kámoši, psími, ty už jsou většinou doma, ale Marcel tam zůstává bez jediného zájemce a to je docela škoda, protože na fotkách zjistíte, že vypadá fakt jako hodně příjemně a prostě kamarádsky. Mrkněte se, rozhodně si k němu přečtěte veškeré informace a pak už si pro něj můžete jenom dojet.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

Za 2,5 minuty máme 6:30, posloucháte páteční Radio Relax. Venku ještě stále příjemně, doporučuji po tom celotýdenním schonu, abyste vyšli ven a dali si nějakou krátkou procházku. Potom se můžete vrátit a třeba, a to nezapomeňte, podívat se na nás, hlavně teda teďka oslovuju muže, na náš rádiový Facebook, protože tam máme pro vás dobrou radu, pánové. Je to proto, že víkend, to jsou většinou dny, který trávíme se svými partnery, manželkami, partnerami a tak dále. Takže, nebo partnerkami, takhle jsem chtěl říct, no když no, dneska je to asi úplně jedno. Každopádně máme tam jednu dobrou radu pro chlapy, tak se na to jukněte a to je málo, hlavně se toho držte.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Vysílač. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Na Alexu Tom Gregory, 10 minut po půl sedmé. Takhle, jestli se chystáte ven, tak už bych se trošičku oblík teplejc, jo. Teď jsem byl před chvilinkou na terásce tady u nás v rádiu a jako úplně, jako že by to bylo nějaká saunička, to není. Takže počítejte s tím, pokud vyrážíte třeba na nějaké to rande, protože je pátek, tak rozhodně něco teplejšího na sebe, možná i sebou, to už je jedno. Na druhou stranu, když už jsme se zmínili o tom rande, tak mě napadla taková věc, protože když budete mít šťastné rande, tak může třeba dneska končit polibkem, to znamená nějakou tou pusou. Kde se vůbec vzal takový ten polibek? Nejstarší písemné zmínky, to jsem tak jako vyzjistil, jsou prý starý o polibcích. Jsou prý starý přes 4000 let a objevují se v textech z oblasti starověké Mezopotámie. Až takhle daleko jsme se dostali. A bylo to takový, jako takhle, nebylo to jenom romantický, mohl vyjadřovat jako úctu, podřízenost, náklonost, anebo prostě takový ten společenský status. Staří Indové ty už polibek dobře znali, tam jako v souvislosti s Kámasutrou, tak co si budeme povídat, to bych asi nerozebíral. Římané měli pro polibek dokonce několik kategorií. Osculum, to byl polibek z náklonosti, Basium, to byl intimnější polibek a Suavium, to byl zase erotický polibek. Takže Římani na to vlastně měli svůj vlastní slovník. No a proč se vlastně líbáme? No tak existuje na to několik teorií. Mně se třeba líbila i tato. Ta jedna říká, že jde o pozůstatek velmi starého způsobu krmení mláďat, jo, takže to z toho jako vzniklo. Když rodič předával dítěti předžvíkanou potravu z úst, ono konec konců se tak občas děje i dneska. No a jiná teorie, která mi přijde tak jako pravděpodobnější, pracuje s tím, že ten polibek jaksi pomáhá získávat informace o potenciálním partnerovi. Čich, chuť, hormonální a takový ty imunitní signály. Tak, až se budete dneska líbat, tak na to poslední zapomeňte. Hlavně si to užijte, protože je pátek a to líbání prostě k víkendu patří.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Já myslím, že pokud se pohybujete čas od času na takových těch tanečních party, a to znamená třeba chodíte na nějaký ty delší festivaly a tak dále, tak slyšíte spolu se mnou takový ten lehký zvuk Fatals, je tam prostě. K tomu Beberexa tak tomu přidává takový ten svůj klasický vokál. Dohromady je to v podstatě New Religion, skladba, kterou jsme pouštili právě teď. A v podstatě by se dalo říct, že vás tak jako lehce naladila na to, kam vyrazit třeba dneska nebo zítra.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město a

0: Úplně přesně, 19. hodina.
1: Relax Radio.
0: Takhle, pokud jdete někam ven na procházku, já už jsem to říkal před chvilinkou, nezapomeňte se oblézt, ta teplota tam není úplně ideální. Zítra by nás měl čekat ale příjemný den, takové to babí léto, se slunečnou oblohou a teplotou od 21 do 24 stupňů. I v neděli by to mělo být relativně dobrý, i když bude polojasno až jasno, s postupným přibýváním mraku, očekává se to spíš odpoledne, teplota by měla zůstat mezi 19 a 22 stupni. No a čím se rozloučit, tak třeba poděkovat.
2: Chtěl jsem jen říct, že si vážím toho, jak jste se mnou dlouho.
0: Tak za mě to udělali, v hudební nabídce by se dalo říct opět a Radeček. Skladba, která se jmenuje Chtěl jsem jen říct, pokud se vám líbí stejně jako mě, tak za chvilinku tady u nás na Relaxu. Jinak vám přeju hezký večer, užijte si víkend a těším se v pondělí.
1: Relax Radio.
3: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
3: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mí.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. října. Tento den roku 1922 byla poslána první fotografie přes telefonní linky. Přístroj, který to dokázal, byl předchůdcem dnešního faxu. Roku 1941 se ve Filadelfii narodil rock'n'rollový zpěvák Chubby Checker. Psal se rok 1952, když Británie úspěšně vyzkoušela svou první atomovou bombu. Roku 1971 se americká tenistka Billie Jean King stala první ženou, která díky sportu vyhrála 100 000 dolarů. Peníze brala za vítězství na US Open. Ročník 1947 je kytarista a zpěvák Lindsey Buckingham z kapely Fleetwood Mac. Tento den roku 1990 svět přestal dělit Německo na východní a západní. Roku 1961 přišel ten...

Paul McCartney a Michael Jackson vydali svůj společný hit Say Say Say. Tento den také způsobila obrovský skandál irská zpěvačka Sinéad O'Connor, když v živém televizním přenosu roztrhala fotografii papeže Jana Pavla II. Ročník 1971 je Kevin Richardson. Člen kdysi slavné skupiny Backstreet Boys. Tento den roku 1992 odvysílali na MTV ve světové premiéře Madonin klip Erotika. Relax